Raj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

chtěl.

vyprchal z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Ten, kdo měl tenkrát rozum, věděl, že jednou dojde na každýho z téhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle příběh, ten se vám...

že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

0: skupina Olympic a pták Rosomák. Posloucháte Rádio Český Blaník. Dnes staneme spolu. Zdraví vás od mikrofonu Vlasta Suk. Krásné pondělí přeju. Po zprávách budeme pochopitelně dál hezky česky hrát. Těšte se na Alici Springs.
1: Nechci trápení, nechci strach a pláč, ty se ti dí.
0: Taky nám zaspívá Valdemar Matuška. Já vsadil na pár tónů. No a probere nás Marcela Králová. A naopak, já bych si být vám zatančil. Takhle po ránu se hezky rozhýbat, co? Tohle je Český Blaník, české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes si sluníčka moc neužijeme, čeká nás spíše zamračená obloha. K tomu se přidá dešť nebo přehánky, postupně by mělo pršet na celém území. Odpoledne čekáme i bouřky, na východě nás dokonce mohou potrápit valové srážky, které mají ale večer ustávat. Teploty přes den 17 až 22, v tisíci metrech na horách okolo 12. Trápí ty přívalové srážky, které mají ale večer ustávat. Teploty přes den 17 až 22, v tisíci metrech na horách okolo 12 stupňů Celsia.

0: počet vydaných stavebních povolení. V Luhačovicích začala už 125. lázeňská sezóna. Slavnostně ji zahájil tradiční festival otevírání pramenů, který během prodlouženého víkendu přilákal na 20 000 lidí z celé republiky. Hlavním bodem programu byl včerejší průvod, během kterého se světil i nejznámější pramen Vincentka. Brněnská muzejní noc se pomalu blíží, připadá na sobotu 16. května. A letos nabídne spoustu možností, kam vyrazit. Víc k 22. ročníku prozradí z Moravské galerie v Brně Eva Kadlčáková.
1: Novinkou je pisárecká vila Vital, která nabídne komentované prohlídky. Ve vile Lefbér se podíváte na půdu, pod historické krovy vás pustí i u svatého Jakuba. Diecézní muzeum zve na věže Petrova a Český rozhlas Brno mimořádně zpřístupní svou střechu.
0: Většina zapojených míst nabízí vstup zdarma nebo za snížené vstupné. Oprava mostu z Liberce do Stráže nad Nisou potrvá do Vánoc. Rekonstrukce 30-metrového mostu přes Lužickou Nisu si vyžádá necelých 30 milionů korun. Řidičům radnice doporučuje po dobu omezení zvolit objízdnou trasu přes ulici Generála Svobody v liberecké části Nové Pavlovice. A tím zprávy končí, vám ještě jednou pěkné ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A dobré ranko přeju i já, Vlasa Suk z Českého Blaníku, jak by řekli králíci z klobouku, vstávat a cvičit. Marcela Králová a já netančím, tak naopak, pojďme na to. Tančíme, hrajeme české písničky, které máte.

0: Valdemar Matuška a další krásná písnička pro vás. Já vsadil na pár tónů. My na českém Blaníku taky sázíme, ale na české tóny. Víme, že české písničky máte opravdu rádi, tak vám je hrajeme a pokračovat budeme už za malou chvíli. Necelá minuta nás dělí od 17:15, teď ale pohled do kalendáře. Máme pondělí 11. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Svatava. Tak milé svatky, všechno nejlepší. Já vás přes 4000. Kdo má narozeniny, tak to je třeba český režisér, scénárista Jiří Vejdělek, jemu 54, stejně 54. narozeniny slaví český atlet, desetibojař, trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák. Máme tady taky českou herečku Zuzanu Gubílkovou, kterou si možná pamatujete i z politického harašení.
1: Děkuji, dobrý večer.
2: Nazdar.
1: Já jsem zdravila diváky.
2: Ne, pardon, já jsem se zasnil. Víte, mě to tak dojalo, jak jste vítali paní Bubílkou a já jsem si uvědomil, že vlastně teď v červnu je to 9 let od voleb v Československé republice, kdy se potom rozdělily naše republiky.
0: Zuzana Bubílková se narodila v roce 1952, dnes tedy slaví 74. narozeniny. Gratulujeme. A česká zpěvačka Iva Frýlingová má 44.
3: Můj svět je tvůj. Je to vzájemné, jak může a vzájemné.
0: No a v tento den 11. května se taky narodil český zpěvák a herec Josef Zíma. Bohužel nás v loňském roce opustil. Takže taková pěkná vzpomínka. Na českém Blaníku jdeme dál.
4: Rádio Český Blaník.
0: Jak jsem říkal, české písničky, které máte rádi, už se rozjíždí. Krištof, ty a já, za chvíli i Alice Springs Jízda, anebo skupina Turbo. Kdo z nás je vinný? Tak vám přeji krásné pondělní ráno a pohodový start do nového pracovního týdne.
5: Znám

0: skupiny Na Turbo a Kdo z nás je vinný? Na Českém Blaníku za minutu už bude 6:30. Vstupenky na oslavu narozeniny našeho staršího bráchy Rádia Blaník už v prodeji nemáme. Už jste koncert vyprodali, ale nějaké jsme schovali a vy si je můžete vyhrát i v našem vysílání. Za chvíli prozradím, jak na to. Taky se spojíme s meteorology, abychom zjistili, jaké počasí nás čeká. A samozřejmě si budeme dál pohodově hrát.
1: Rádio Český Blaník.
0: Tohle je Aneta Langerová z písní Voda živá, jeden z prvních hitů, první české superstar. No a za okamžik taky zaspívá Miroslav Žbírka. Možno se ti zdá. Dobré ráno přeju.
2: Když končí

0: Miroslav Žbírka, možno sa ti zdá, další pohodovka na rádiu Český Blaník. Pokud si s námi chcete zpívat, a třeba i tuhle slovenskou, ale neznáte moc text, tak to vůbec nevadí. Stačí, když najedete na naše internetové stránky radioblaník.cz, dáte si záložku Český Blaník, tam playlist, rozkliknete si tu písničku, kterou chcete, která právě hraje, a už si zpíváte. Takhle jednoduše to můžete udělat. Dobré ráno přeju.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Vám všem posluchačům samozřejmě a taky do Českého hydrometeorologického ústavu, kde má službu Vojtěch Umlauf. Dobré ránko.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak jak to vypadá venku aktuálně?
2: Tak aktuálně máme zataženo až oblačno, hlavně v západní polovině Čech na některých místech prší. Teploty vzduchu jsou nejčastěji od 6 do 11 stupňů Celsia, na jihovýchodě a východě Moravy a Slezska je ale v důsledku silnějšího větru výrazně teplej, i kolem 14 nebo 15 stupňů, například ve Strážnici mají dokonce 17 stupňů Celsia. Naproti tomu v Orlickém Záhoří se teplota drží zatím jen slabě nad nulou.
0: A co ten dnešek, který jak bude vypadat?
2: Převažovat bude velká oblačnost, postupně srážek bude přibývat, vyskytnou se na většině území, zejména odpoledne a večer se místy objeví i bouřky, a to zejména ve východní polovině území, mohou být silnější, tam doprovázené lokálně přívalovými srážkami. Srážky až později večer v Čechách začnou ubývat.
0: Tak pro tuto chvíli děkuji, mějte se a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a jak to bude vypadat dál, řekneme si v příští hodině. Teď ale Lenka Filipová, jenom blázni se radujou. 8 minut po půl sedmé.

0: Takhle vážně hrajeme v Českém ránu. Za minutu bude 6:45. Na Českém Blaníku doznívá jedna z hvězd letošního blanického konopiště. Michal David, co mi scházelo, si byla ty. A teď pozor, je to tady.
1: Hvězdy konopiště na Českém Blaníku.
0: Ano, jak už od nás víte, blanické konopiště, které nás čeká 30. května, je vyprodané, ale v tuto chvíli můžete zkusit své štěstí a vstupenky si vyhrát. Bude to jednoduché. Každý všední den hledáme jednu z těch hvězd blanického konopiště. Já vám pustím krátkou ukázku tří písniček daného interpreta a kdo z vás jako první napíše správně SMSku nebo namluví na WhatsApp to jméno, ten vyhraje dvě vstupenky na blanické konopiště. Takže tady je ten dnešní, zatím tajemný interpret, kterého hledáme. Poslouchejte pozorně. Ha, tak co, víte? Pokud ano, pište SMSky na číslo 720 836307, popřípadě namluvte zprávu na náš WhatsApp, jak už jsem říkal. 720 836307. To je to správné telefonní číslo. A víte co, že to jste vy, já vám tu ukázku pustím ještě jednou. Teď už je to na vás, hodně štěstí.
1: Hvězdy konopiště na Českém Blaníku.
0: Pojďme si opět hrát, je 6:45. Karla Gotta nabízím právě teď, měl jsem rád a mám. Za okamžiky Brutus, hospody, restaurace.
1: Rádio Český Blaník.

0: Tak tohle byly tři oříšky a s nimi Iveta Bartošová tady na Českém Blaníku. Já vám přeji dobré ráno, to české bude pokračovat už za chvíli, máme pro vás počasí, dopravní servis a čerstvé zprávy, no a pak třeba z písniček 45 československých zpěváků. A dorazí Ondřej Hejma, Žlutý pes, Modrá je dobrá.
1: Je to barva, kterou mám prostě rád, Modrá je dobrá.
0: No, vždyť to říkám, že je to tak.
1: Už je to tak.
0: A Michal Tučný, Fidlej celý den. Tak proč bychom nefidlali, proč bychom nespívali? Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi, a teď je přesně 7.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pokud dnes čekáte sluníčko, tak se ho nedočkáme. Podle meteorologů bude naopak pod mrakem, k tomu se přidá déšť nebo přehánky, postupně by mělo pršet na celém území a odpoledne může leckde i zabouřit. Na východě dokonce potrápí i přívalové srážky. Večer mají ustávat. Dnes naměříme 17 až 22 v tisíci metrech na horách okolo 12 stupňů. Toliko počasí, pojďme na silnice, tady je kolega Vladan Hýl.
3: Za volantem.
2: S Českým Blaníkem.
4: Pozor si aktuálně dejte na D1 na 76. kilometru ve směru na Brno. Máme nahlášený porouchaný kamion na Krajnici. Opatrně taky na dálnici D5 na 33. kilometru ve směru na Prahu pobíhá srna u středových svodidel. A na dálnici D6 na 125. kilometru ve směru na Karlovy Vary nabouralo osobní auto do středových svodidel. Neprůjezdný je levý jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří.
0: Tak díky moc a jdeme na zprávy s Hankou Koterovou.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Důchodový systém by mohl podle odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí letos skončit v přebytku až 20 miliard. Ministr práce Aleš Juchelka ale připravuje změny, které podle opozice můžou systém vrátit do mínusu. Návrh počítá se snížením věku odchodu do penze nebo navyšováním důchodů pracujících seniorů. Ministr pro sport Boris Šťastný bude řešit sobotní výtržnosti při derby Slávie se Spartou v pražském Edenu. Vyjádřit se má i komise rozhodčích. Předseda fotbalové asociace David Trunda navrhuje změnu legislativy, aby se v budoucnu podobným incidentům zamezilo.
6: Třeba se podívat na to, jak efektivněji vymáhat zákazy vstupu na stadiony, podívat se na lepší identifikaci návštěvníků osob, využít moderní technologie a podívat se možná i na jednotný postup při organizaci rizikových utkání.
5: Událost vedle policie vyšetřuje i disciplinární komise. Ta verdikt vynese zítra. Sucho a nedostatek vody je jasně vidět i na Třeboňsku. Tamní rybníky bývají na jaře plné, což teď ale neplatí. Chybí v nich přes 20% vody a každé 3 dny klesne hladina o další centimetr. To může mít vliv nejen na rybolov, ale i na rekreaci. A ještě hůř může být s příchodem léta. A letos se v plné síle naplní pranostika o ledových, ale i na rekreaci. A ještě hůř může být s příchodem léta. A letos se v plné síle naplní pranostika o ledových mužích. Začátek nového týdne přinese

0: 40 československých zpěváků, krásný nejhezčí dárek z autorské tvorby Jiřího Zmoška, Zdeňka Rytíře z poloviny 80. let. Krásná písnička za námi a před námi jedna píseň dne, tentokrát od Tomáše Kluse.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Ano, v našem vysílání na Českém Blaníku pro vás každý den máme písničku dne, o ní si říkáme spoustu zajímavostí, nejenom my moderátoři, ale taky samotní interpreti. Dnes tedy Tomáš Klus a Pánu Bohu do oken. A ptám se Tomáše, jak tedy s touhle písničkou, jak vznikla?
3: Pánu Bohu do oken vznikla v mém studentském bytě na Vinohradech, kdy jsem po nějakých zprávách strašně naštvaný si sednul a tenkrát jsem jako vykouřil spoustu cigaret a vypil strašně moc kávy a měl jsem napsanou jenom jednu sloku a refrén. Ale pak, jak jsem nemohl po těch strašně moc cigaretách a strašně moc kávy jsem nemohl v noci usnout, tak druhou půlku té písničky jsem dopsal, takže jsem se v noci, jako se mi opravdu jako vypotil ze strachu z toho, že neusnu a z toho, že jsem byl prostě strašně naštvaný a nevěděl jsem, jak jinak už to udělat, než narvat to do písničky. Takže je to taková vlastně píseň na pokračování pro mě, protože většinou já tu písničku si sednu a vstanu, až když mám hotovo a u téhle ty, ale ona je taky dlouhá, tak to bylo taky tím, že jsem ji napsal vlastně na dvakrát.
0: Tak a už to víme, teď si ji zahrajeme a třeba i zaspíváme. Takže Tomáš Klus, Pánu Bohu do oken, 2 minuty po 7:45.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Hana Zagorová, Standa Hložek, Petr Kotwald, další krásná písnička na českém Blaníku, Černý páv. Za minutu už bude 7:30, před námi zmrzlí mužové, ano, bohužel, a projeví se to nějakým způsobem i v počasí. Rozebereme s meteorologem už za malou chvíli, teď posílám Činasky, Hvězdy nad hlavou a pak taky zaspívá Michal Tučný, Fidlej celý den.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: teda takhle bych chtěl umět fidlat. Michal Tučný, fidlej celý den, tady na rádiu Český Blaník. 7:30, k tomu 5 minut, přeju vám dobré ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: No teď si řekneme, jaké počasí nás bude provázet nejenom dneškem, ale i tím příštím týdnem, respektive v tomto týdnu, jaké počasí nás čeká. Meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Vojtěch Humlauf je s námi ve vysílání. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Tak začneme tím dneškem, jak to bude vypadat?
2: Převažovat bude velká oblačnost, postupně srážek bude přibývat, vyskytnou se na většině území, zejména odpoledne a večer se místy objeví i bouřky, a to zejména ve východní polovině území, mohou být silnější, tam doprovázené lokálně přívalovými srážkami. Srážky až později večer v Čechách začnou ubývat.
0: Tak a co v příštích dnech? Co třeba úterý a dál?
2: Úterý, to znamená začátek ledových mužů, Pankrác přinese proměnlivou oblačnost s místními přeháňkami, výrazně ochladí po přechodu studené fronty. Večer každopádně budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, takže úterní den bude vlastně studený, bude jenom kolem 10 stupňů na jižní Moravě až 14 a taky pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Další ledoví muži, Bonifác, tedy středa, přinesou na některá místa přízemní mrazíky, dokonce někde i ve 2 metrech může slabě mrznout, to se asi nejpravděpodobně týká středy, kdy ty noční teploty budou kolem +1 denní, ale už vyšší kolem 15. Je to den, který by neměl přinést žádné srážky, ale od čtvrtka už srážek bude pozvolna zase přibývat, ale také se oteplí, takže od čtvrtka do konce týdne denní teploty už většinou kolem 16 nebo 17 stupňů, ty noční kolem 7, postupně 8 stupňů Celsia. Srážek bude poměrně dost, budou to místní přeháňky nebo déšť.
0: Tak moc děkujeme za informace, mějte se a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pokračujeme dál. Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko právě teď. Za okamžik jedna slovenská od Elánu, písnička Fero. Tak vám přeji dobré ráno a hezký start nového pracovního týdne. 7 minut po 7:30, to je aktuální čas.

0: Tak tohle byly Elani, písnička Fero na českém Blaníku. Já vám přeji krásné ráno, jinak tahle píseň o Ferovi, o spolužákovi, ve které Elani zpívali písničku, tak to je vydařená, jinak jméno Fero na Slovensku je docela časté, ale primárně se jedná o zkrácenou podobu jména František, tak taková zajímavost. Fero za námi, před námi třeba Petr Kolář, V nebi snad ti prominou, před námi taky Pavel Bobek, O ruby nechtěj mi lásku brát. No a krátce po 8 hodině splníme písničkové přání. Tak pokud byste chtěli někoho potěšit, nechat zahrát nějakou pěknou, ať už českou nebo slovenskou, klidně si o ní teď napište nebo namluvte na WhatsApp hlasovou zprávu. Telefonní číslo, ať už pro SMSky či WhatsApp, 720 8363 07. Budu se těšit.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
7: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
12: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
13: Datart pořádá Maxi výprodej.
14: Cože? Maxi výprodej?
13: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
14: Tak to je další level.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
16: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Mám naději, že uslyšíš

chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, ženě, nemohu ti být, ruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek na Českém Blaníku. O Ruby, nechtěj mi lásku brát. Za minutu bude 8, co nás čeká dál, zprávy, počasí, dopravní servis a pak písničky, které pro vás vybíráme. Jana Kladecký, Sabina Laurinová zaspívají Na vteřin pár se vznést.
2: Na vteřin pár se vzdát a stoupat jak dým.
1: Taky nám zaspívá Věra Špinarová.
3: Já volám, stůj, vrať se mi spát.
1: A kolem 8:45 Pekař, Bůh.
4: Jestli tady existuje Bůh,
1: tak se těšte. České písničky, které máte rádi, budou pokračovat už za chvíli. Teď je přesně 8 hodin.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním Dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
1: Jak by to mělo dnes vypadat na obloze? Podle meteorologů bude většinou pod mrakem. Ano, přidají se i dešťové přehánky nebo déšť. A odpoledne může i zabousit. Na východě tady nás potrápí i přívalové srážky sem tam. Večer mají ustávat a dnešní maxima 17 až 22 v 1000 metrech na horách okolo 12. Toliko počasí, míříme na silnice, tady je kolega Vladan Hýl.
8: Za volantem
5: s Českým Blaníkem.
9: Pozor na D1 mezi 236. a 259. a půltým kilometrem ve směru na Ostravu budou u krajnice probíhat práce na silnici. Na dálnici D35 mezi 249. a 250. kilometrem ve směru na Olomouc leží na vozovce sražená srna. Dejte tam pozor. A opatrně taky na D45 mezi 1. a 34. kilometrem ve směru na Olomouc probíhají v pravém pruhu práce údržby.
1: Tak šťastnou cestu přejeme i z Českého Blaníku a pojďme na zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Po složení delegace na summit Severoatlantické aliance vláda definitivně rozhodne v červnu. O účasti prezidenta má ale jasno. Podle ministra zahraničí Petra Macinky šéfem výpravy bude premiér a odmítnutí hlavy státu nepovažuje za pomstu. Petr Pavel je připraven odcestovat po vlastní ose. Až polovina budoucích prvňáčků není na školu dostatečně zralá. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
11: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenu. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spět.

0: Zdeřil blesk. Tlaková vlna odmrštila 28letou ženu k zemi tak, že nakrátko ztratila vědomí. Vážně zraněnou je záchranáři transportovali vrtulníkem do nemocnice. A to je ze zpráv ode mě všechno. Vám krásný den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Ano, a jdeme dál, budeme si je hrát i v této hodině. Samozřejmě České ráno na Českém Blaníku pokračuje s Vlastou Sukem. 8:04, to je aktuální čas. Za okamžik splníme taky jedno písničkové přání. Do té doby Marie Rotrová, skupina Kryštof, nebo teď Dalibor Janda, který zpívá Hráli jsme kličkovanou. Tak vám přeji dobrý den.

proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku buše, její duše.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Bariéra pro vás zpívala a tak vejdi dál přes můj práh. Za minutu bude 8:45, pojďme jednu splnit.
1: Český Baník vám přináší písničku na přání.
0: A to rovnou několikrát denně, ano, vy po výzvě moderátora si můžete o písničku na přání napsat, anebo dát info na náš WhatsApp, namluvit hlasovou zprávu. Telefonní číslo jak pro SMSky, tak WhatsApp je stejné, 728-363-07. A přistála nám SMSka tato: milý český Blaníčku, zahraj prosím píseň dodatečně k včerejšímu dní matek pro moji milovanou maminku Toničku. Moc ti s bráškou za všechno děkujeme, měj se moc hezky a užij si tvoji oblíbenou. Napsali děti, Verča s Toníčkem a tatínek Péťa. Tak jo, tak mamince ještě dodatečně taky přejeme všechno nejlepší a posíláme jednu o mamince. Tady je Josef 9. Kolotoč.
1: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

tobě pláč, nač si oči zakrýváš šátkem, co je děravý, už ho nikdo nespraví. Proč odešla si, sebe se ptám, odpověď nenalézám. Byl jsem málo všímavý, já nepoznal jsem, co je

nač je sen, nač je pokoj bez oken, nač je klika bez dveří, nač láska, co nehoří, nač je noc a nač je den, když bez tebe zůstal jsem, nač jsou cesty za zlatem, když sám nevím, jaký jsem. Na svět přijdeš maličký, zima, strach a slzečky, ve stáří svý vrázky znáš.

0: zůstane.
1: To byla krásná písnička z muzikálu Hamlet. Na vteřin pár se vznést. Zpívali tady na rádiu Český Dlaník Janek Ledecký a Sabina Lavorinová. Za 5 minut už bude 9:30. Dobré ráno. Chtěli byste nakouknout do výroby bylinných čajů? Pokud ano, máte možnost v Čejkovicích na Jižní Moravě, když navštívíte bylinkový ráj. A co tu uvidíte, to prozradí vedoucí centra Zdeněk Chochláček.
2: Naši zákazníci uvidí všechny výrobní procesy od řezání bylinek až po jejich samotné zabalení do těch našich krásných barevných krabiček. To je taková dominanta toho zážitku, který my tady máme.
1: No a ta vůně všude kolem... to zkrátka doporučuju, ty bylinky, to je neskutečný pocit. Tak si klidně udělejte výlet, no a za chvíli příjemný poslech Modus děvčata nebo Olympic okno mé lásky.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Tak co, našla jsi něco?
12: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
11: No jo, tady jich jako po dešti.
13: Na Brumlovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
14: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
16: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
20: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
21: A jaké?
20: Alfa křížovky, ty s duhou.
21: A s ptákem.
20: Najdete na levnekřížovky.cz.
21: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
22: Kontejnery Siegel, dobrý den.
23: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
22: A tomu říkáte problém?
24: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
25: Když potřebujete brýle, tak...
26: Pop Optik.
25: Když kontaktní čočky, tak...
26: Pop Optik.
25: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
26: Pop Optik.
25: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
26: Pop Optik.
25: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
27: Rádio Český Blaník.

0: Modus, písnička děvčata ve vysílání Českého Blaníku. 8:30, k tomu 6 minut.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A na telefonu čeká meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Vojtěch Humlauf. Dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům.
0: Jak to dnes bude na obloze vypadat?
2: Převažovat bude velká oblačnost, postupně srážek bude přibývat, vyskytnou se na většině území, zejména odpoledne a večer se místy objeví i bouřky, a to zejména ve východní polovině území, mohou být silnější, tam doprovázené lokálně přívalovými srážkami. Srážky až později večer v Čechách začnou ubývat.
0: A co vlastně přinesou další dny v tomto týdnu? Jsou tam vlastně ti zmrzlí mužové?
2: Úterý, to znamená začátek ledových mužů, Pankrác přinese proměnlivou oblačnost s místními přeháňkami, výrazně ochladí po přechodu studené fronty. Večer každopádně budou srážky ustávat, oblačnosti bude ubývat, takže úterní den bude vlastně studený, bude jenom kolem 10 stupňů na jižní Moravě až 14 a taky pocitovou teplotu bude snižovat čerstvý severozápadní vítr s nárazy kolem 55 km hodině. Další ledoví muži, Bonifác, tedy středa, přinesou na některá místa přízemní mrazíky, dokonce někde i ve 2 metrech může slabě mrznout, to se asi pravděpodobně týká středy, kdy ty noční teploty budou kolem plus jednoho, denní, ale už vyšší kolem 15. Je to den, který by neměl přinést žádné srážky, ale od čtvrtka už srážek bude pozvolna zase přibývat, ale také se oteplí, takže od čtvrtka do konce týdne denní teploty už většinou kolem 16 nebo 17 stupňů, ty noční kolem 7, postupně 8 stupňů Celsia. Srážek bude poměrně dost, budou to místní přeháňky nebo déšť.
0: Tak, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: České ráno.
3: Na Českém
0: Blaníku. A teď už do pohody další české písničky, které máte rádi. Marek Ztracený, Zastav mě, za chvíli Věra Špinarová a Stůj. Tak buďte s námi, posloucháte České ráno na Českém Blaníku a krásný pondělní den od mikrofonu přeje Vlasta Suk.

0: Věra Špinarová, krásná písnička Stůj na Českém Blaníku ve 3:15.
1: Hvězdy Konopiště na Českém Blaníku.
0: A já už vítám ve studiu taky kolegyni Veroniku Rážovou, válečná kolegyně, se na vás těší od 9. hodiny. Verčo, ahoj, vítej.
2: Dobré ráno, Vlastíku, ty máš dneska narozeniny, je to tak?
0: No, samozřejmě.
2: No tak já v prvé řadě ti chci popřát krásný narozeninový den. Pro mě ten den teprve začíná, pro tebe už pár hodin uběhlo, tak já doufám, že jsi to užíval.
0: No, užíval na Českém Blaníku vždycky.
2: Tak to je krásné, tak užívej dál, hlavně hodně zdraví, pevný hlas a spokojené posluchače ti přeju.
0: No tak já ti děkuju. A když jsme u těch narozenin, tak i náš starší brácha Blaník slaví narozeniny 30. května na Konopišti. Vstupenky jsou vyprodané, ale my rozdáváme ty poslední. No a já už jsem tady odtajnil tu ukázku, podle které posluchači mají najít dnešní hvězdu Konopiště. Mm-hmm. Tak si ji připomeneme, jo? Poslouchejte pozorně. I ty, Verčo, schválně, jestli bys věděla. Tak, takhle kratoučká ukázka. A posluchači teď mají napsat SMSku, protože kdo jako první správně odpoví na telefonu 720 836307, ten získá dva lístky. A můžete samozřejmě nechat i zprávu na WhatsAppu. Takže ještě jednou ta ukázka. A teď už je to na posluchačích.
2: Já jsem moc zvědavá, kdo vyhraje ty vstupenky, ale je to velká šance pro vás, milí posluchači, protože pokud jste si nestihli koupit vstupenky, tak pořád není nic ztraceno. Pořád přesně máte
0: tak
2: šanci.
0: Ano, tak jo, je to na vás. Ještě jednou telefon 720 836307.
1: Na Českém Blaníku.
0: Ode mě ještě Karel Gott za okamžik Krev toulavá a taky Pekař s písní Bůh.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
6: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
7: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
10: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Se špenátem.
14: Se zelím.
13: Se špenátem.
14: Se zelím.
13: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
15: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
13: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
15: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
16: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
17: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
16: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
17: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
14: Canis, pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis, váš parťák do každé situace.
18: Rádio Český Blaník.

a pořád dokola. Jak historie velí, sjíždíme z kouzavku, dějím po prdeli a stále vpřed budovat a ničit. Zarusit každý vlastní názor, co chce klíčit a poučen historii lidského rodu bez pomoci.

0: ti poví, že mi chybí.
1: Pepa Laufer a nejhezčí dívka na českém Vlaníku. Za necelou minutu už to bude 9. hodina, s vámi je Veronika Rážová. Já vám nabídnu už za pár chvil třeba Víťu Vávru. Budou tu i Kabáti, oni. Tak zastav ten kočár, dej nabít koni. Těšit se můžete i na duet Hanky Zagorové s Petrem Reskem. Ta pusa

0: Taky tu budeme mít Pepína Vaňka s rekordem, tak se těšte. A do té doby zprávy nebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se nám obloha opět zatáhla a měla by vydržet po celý den oblačná až zatažená, tu a tam s přeháňkami nebo s deštěm. Postupně srážky na většině území a zejména odpoledne místy i bouřky, tak se na to připravte. Teploty budou ale poměrně vysoko, mezi 17 až 22 stupni Celsia. Na západě Čech kolem 16, na horách pak kolem 12 stupňů. Hrajeme vám české písničky, které máte rádi, a už za chvíli v tom budeme pokračovat.
2: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Příjemné dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Jarní počasí si dá pauzu, v týdnu nás čeká hlavně zatažená obloha, srážky a občas se objeví i bouřky, které můžou doprovázet přívalové srážky. Zítra čekáme výrazné ochlazení, vrátí se i přízemní mrazíky a na horách může zasněžit. Ve druhé půlce týdne se má postupně oteplovat. Mnoho budoucích prvňáčků není na školu dostatečně připravených. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bilková.
8: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenu. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
7: Dítěti to totiž pomáhá v lepší práci a koncentraci. Na Tenerife evakuovali loď s hantavirem. Za první den plavidlo opustilo 94 lidí. Další 24 osob se vylodí dneska a 34 zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blíml z Bostonu. Chybí naopak David Pastrňák. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin a 3 minuty a my otevíráme další hodinu písničkou od Brontosaurů. Tak
9: jako
0: hezké dopoledne.
9: Strom, jako všeničící hrom, jak poli...
0: písničkou od Brontosaurů. Tak jako hezké dopoledne.

0: Takový legendární duet Hanky Zagorové a Petra Reska, Ta pusa je tvá, na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekord.
0: A legendou je u nás i Pepíno Vaněk, který každý všední den z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit přinese nějakou tu perličku. A dnes to bude opět velice chutná a navíc i blanická perla.
1: Co Čech, to rekord. Na Českém Blaníku.
2: Další jedlé sluníčko Rádia Blaník bylo Promlsouny. Bylo rekordní v tom, že do něj bylo zamontováno 2040 kusů čokoládových oplatek. Sluníčko mělo průměr 4 metry a 15 cm a jak jinak bylo vytvořeno na pouti Rádia Blaník.
0: Tak to je krásný rekord, Pepíno, děkujeme. Přiznám se, že se opět těším na další, doufám, že chutný a blanický kousek.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: A teď už budeme pokračovat v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Iveta Bartošová, Kabáti a nebo Petra Janů. A pak, že je to hřích. Tak krásné dopoledne. Užívejte si ho s Českým Blaníkem.

0: Tak to je nezapomenutelná Iveta Bartošová a její písnička Víš lásko na Českém Blaníku. 9 hodin 24 minut. Vy to určitě víte, že jo? Je to tak, víte, že máte šanci získat vstupenky na Konopiště, ty, které už nejsou v prodeji. Ano, pár lístků pořád ještě máme, pár jich si slíme pro ty bystré posluchače, kteří dokážou odhalit naši, řekla bych, takovou kvízovou otázku. Máme pro vás totiž ukázku a pokud budete vědět, koho se ta ukázka týká, tedy jaký interpret za ní stojí a napíšete nám to na 720 83 63 07, tak můžete velmi snadno získat dvě vstupenky. A pojďme si ji ještě jednou připomenout. Tak z kterých písniček, jakého interpreta nebo jaké interpretky je tato ukázka? Zamyslete se, přemýšlejte, nebo zkrátka jen tipujte. A to všechno nám pište na 720 83 63 07.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Op. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
13: A jaké?
12: Alfa křížovky, ty s duhou.
13: A s tákem.
12: Najdete na levnekřížovky.cz.
13: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
12: Mua.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Český Blaník.

0: český Blaník, tohle byli Eláně a jejich Kaskadér. 9 hodin 44 minut. Dnes máme 11. května. To znamená, že svátek slaví Svatová, ale kromě toho znamená to také, že je český atlet, desetibojař a trojnásobný mistr světa Tomáš Dvořák slaví 54. narozeniny. Své narozeniny oslaví také Iva Frühlingová, tedy česká zpěvačka, která se narodila roku 1982. Připomeňme, že i herečka, novinářka a moderátorka Zuzana Bubílková dnes slaví. Ta se narodila roku 1952. No a pojďme si také připomenout, že světlo světa v tento den roku 1932 spatřil legendární herec a princ Josef Zíma, tedy český zpěvák a herec. Pokud slavíte třeba i vy, budete mít už brzy možnost nechat si zahrát písničku na přání tady u nás na českém Blaníku, tak popřemýšlejte o tom, kterou bychom vám mohli udělat radost. Do té doby posílám třeba kapelu Krištof anebo Gampa na českém Blaníku.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Padá!
12: Tak si něco přej.
11: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
12: Tak to se mi to přání splnilo.
11: Cože?
12: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
11: No tak, toho musíme rychle objednat.
13: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byla Miluška Voborníková. Mohli jste se taky podívat na Milušku Voborníkovou na našich sociálních sítích. Nedávno jsme ji tam měli. Pokud jste neviděli, mrkněte na Instagram nebo na Facebook. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Jedna třeba od Davida Dejla.
1: Prázdnotu zvláštní najednou.
0: Taky si dáme Galaxii přání Leony Machálkové. A bude tu i skupina Miraj, Vedle tebe usíná. Za chvíli aktuální zprávy a taky se pojďme podívat na počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak poměrně se nám vyčasilo, alespoň nad Prahou, ale celkově to vypadá, že přes den má být hlavně oblačno a zataženo tu a tam srážky, takže očekávejte přehánky nebo dokonce místy i bouřky. Teploty poměrně vysoko, 17 až 22 stupňů, na západě Čech 16 a na horách kolem 12. V noci se pak ochladí na 8 až 4 stupně na většině území, na západě ale bude chladněji, kolem 1 stupně. V Krušných horách dokonce minus 2 stupně. Za chvilku zprávy, pak další české písničky. Tak se máte na co těšit.
3: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
4: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
5: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz drží vás, když spíte.
6: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť a receptura a moravský původ. Okurky Evko, vždy to nejlepší.
7: Tak děti, pojďte domů.
8: Ale my jsme doma tady a je nám tu dobře.
9: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Zprávy na Českém Blaníku.
14: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Musíme si dát pozor na další fintu online šmejdů. Podvodníci se nově zaměřují na lidi hledající brigádu nebo přivýdělek. Na pracovních portálech lákají na testování bankovních aplikací, za což jim slibují přivýdělek v řádech tisíců korun. Policie upozorňuje, že lidem pak hrozí zapojení do podvodu. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť, kdy budou po svém dokončení sloužit spojům na letiště a dokladna. Co se tam děje teď, prozradí mluvčí generálního ředitelství správy železnic Nela Frýbová.
15: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
14: Vlaky z Kladna a Kralup nad Otavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc. Otavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc a kritika na sebe nenechá.

0: Ale prošla dříve také Linda Nosková. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásné dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová. 10 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. Za chvíli se podíváme na Veselý kopec, ale do té doby si dáme třeba Petra Spáleného, Davida Dejla a nebo Helenu Vondráčkovou. A ty se ptáš, co já? Pozor, dnes si nenechte ujít ukázku, díky které můžete získat vstupenky na Konopiště. Hrajeme o poslední, opravdu poslední podpultové kousky. Tak zůstávejte naladěni, už brzy.
4: To už bude rok,

0: Petr Spálený a Blaník na Českém Blaníku. 10 hodin a 15 minut k tomu. My se teď vydáme za jednou novinkou do skanzenu na Veselém kopci na Chrudimsku. Tam mají totiž nově roubenou stodolu, přenesenou z boru u Skutče. Areál je tak po 54 letech kompletní. Čím je stodola výjimečná, to nám prozradí etnolog Jiří Pokorný.
1: Stodola je vlastně atypická tím, že zde nenesou tu střechu, ty roubené trámy, ty obvodové stěny, ale v podstatě to má vnitřní sloupy dřevěné, na které je posazený ten krov. Pak je to samozřejmě zavětrováno, aby se to nehýbalo do strán pomocí pásku. A tato konstrukce v podstatě vynáší celou váhu toho krovu.
0: Tak my gratulujeme, to musí být krásné a tipuju, že to rozhodně stojí za vidění. Tak pokud se tam vydáte, užijte si to, stejně jako další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Už za chviličku Leona Machálková, taky trocha slovenštiny v podání Petra Nadě. Ještě předtím Jiří Schellinger a jeho Šípková růženka. Tak krásné dopoledne.

0: Galaxie přání Leony Machálkové, tak schválně, co byste si přáli vy? Co třeba dvě vstupenky na Konopiště? Třeba jste si nestihli koupit ty své a tak bychom vám mohli udělat radost, ale vy musíte být pozorní a musíte vědět, kdo se skrývá za touto ukázkou. Připomínám, že hledáme jednu z hvězd Konopiště, tak pokud víte, o koho se jedná, pište na 720 83 6307.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: A mají tam třeba i dětský kolečko?
2: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat. Ten obchod mám rád.
5: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: sorry, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fan. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
5: Žaluzie.
4: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie.

0: taky.
1: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
2: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
4: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného ryzlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendyvtřebívlicích.cz.
5: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
6: Rádio Český Blaník.
7: Mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.
8: Jen si zvalím ten svůj

tak šlo si stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhle tu říct, hej.

0: Na českém Blaníku kapela Olympic a Dynamit krátce před 10:45. Pojďte si udělat radost písničkou. Máte tu možnost, stačí, když napíšete na 720-836-307. Napište mi, která je vaše oblíbená, kterou jste dlouho neslyšeli, nebo kterou chcete slyšet znovu. Zkrátka a dobře, je to na vás. Pište buď klasické SMSky, a nebo můžete využít WhatsAppové aplikace. Tam kromě SMSek můžete posílat i hlasovky, takže taková malá výhoda navíc. Nechám to na vás, kterou variantu zvolíte, ale moc se těším na vaše vzkazy na čísle 720-836-307. Písnička na přání už tu bude zhruba za nějakou půl hodinu. Do té doby stihneme třeba Jelena, anebo taky Hanku Zagorovou.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
7: Yes!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
11: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
13: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Zahradničíte a chcete pořádný skleník za dobrou cenu? Typové skleníky nebo skleník dle vašich představ vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Marek Ztracený, tak se nezlob na českém Blaníku. My se na Marka Ztraceného nezlobíme, naopak my ho máme rádi, jak se nakonec můžete přesvědčit i na našich sociálních sítích. Co je před námi? Tak nejenom písnička na přání, o kterou si píšete na 728 363 07, ale taky třeba Hurikán Dalibor Janda. Kola se kroutí dál, motor už v práci vstál. Těšte se i na duet Lucky Vondráčkové a Pepy Wagnera. A o lásce bude zpívat taky Iveta Bartošová. Už za chvíli aktuální zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes bude po většinu dne nad většinou území oblačno až zataženo. Očekávejte taky přehánky nebo bouřky. Teploty se budou pohybovat ale vysoko. 17 až 22 stupňů. Na západě Čech 16, na horách pak kolem 12. Večer se nám ochladí a v noci očekávejte něco mezi 8 až 4 stupni Celsia na většině území. Místy se mohou ale vyskytnout i mrazíky, a to především v Krušných horách.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Zprávy na českém Blaníku.
7: Příjemné pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projednává výdaje na obranu. Kabinet má představit výsledky plnění závazků vůči NATO za letošní první čtvrtletí. V souvislosti s obrannými výdaji má vláda jmenovat do funkce zmocněnce Jakuba Landovského, informuje o tom server iDnes. Legendární pochod Praha-Prčice se blíží, už 59. ročník se koná 16. května. Všichni vášniví pochodníci by si ale především měli dát pozor na dodržení termínu registrace. K němu nám více řekne za pořadatele Dana Horáková.
8: Elektronické registrace na pochod Praha-Prčice jako v posledních letech jsou jenom elektronické, na místech startu to není možné a budou ukončeny 14. května. Před půlnocí 23.59. Do té doby je možno se registrovat.
7: Na výběr je letos celkem 21 tras. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. Dnes to uvedla francouzská ministryně zdravotnictví. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. O šíření nákazy informovali už dříve i americké úřady. NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech play-off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník krátce po 11. hodině, už za chviličku písnička na přání. Do té doby Dalibor Janda, Boty a nebo Lucka Bílá a Vokurky.
9: Tělo bez duše,

0: naší písničku na přání.
1: Ve čtvrt na 12 je tu správná chvíle na to, abychom někomu z vás udělali radost písničkou. Píšete na 728 36 307 a tentokrát tady máme vzkaz od Jirky. Ten by prosil o krásnou písničku od Marcely Holanové Cesty lásek. Děkuje a přeje nám pěkný den, tak pěkný den i vám, Jirko, a pěkný den všem. Tady už je Marcela Holanová.
0: Písnička na přání. Na

0: Pavel Didovič a bláznová ukolébavka na Českém Blaníku krátce před 11:30. Už za chvíli si budeme říkat o tom, jak můžete získat ještě ty poslední z posledních lístků na Blanické konopiště. Takže pokud náhodou svůj lístek nemáte a chtěli byste ho vyhrát, tak zůstaňte naladěni. Do té doby Iveta Bartošová, Viktor Sodoma a nebo Petr Muk na Českém Blaníku.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
11: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
10: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
11: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
10: zážitků
11: a zábavy.
10: Táta sviští po okruhu,
11: děti si užívají spolu jízdu
10: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
12: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
11: Adrenalinovou jízdu najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Český Blaník.

0: Hvězdy Konopiště
1: na Českém dvaní.
2: 11 hodin 42 minut právě teď a právě teď připomínám tu důležitou věc, tu jedinečnou šanci, kdy můžete získat dvě vstupenky na Blanické konopiště na 30. květen, na tu velkou událost, kde vystoupí Helena Vondráčková, Jiří Korn, taky tam bude Olga Lounová, těšit se můžete i na slovenskou skupinu No Name, třeba na Jakuba Smolíka, na Petra Koláře, zkrátka a dobře dohromady tam bude 10 interpretů, však to víte už od nás z vysílání. Měli jste docela dlouhou dobu na to koupit si vstupenky, ale určitě se nedostalo na vás všechny. Vstupenky jsou totiž už beznadějně vyprodané a my jsme si pár z nich schovali právě pro případ, abychom mohli potěšit toho, kdo to nestihl. No a máme tu soutěž. Máme tu pro vás ukázku a vy, pokud budete vědět, jaká hvězda konopiště se za touto ukázkou skrývá a napíšete nám to na 720 8363 07, můžete to být právě vy, kdo si zdarma odnese dvě vstupenky. Odpoledne u kolegy Michala Krusberského se dozvíme, kdo je tím šťastným. No a tady je ukázka. Tak já doufám, že jste poznali hvězdu konopiště, no a pokud ano, máte právě teď šanci napsat to na 720
0: 8363 07. Hvězdy konopiště na Českém blaníku.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Se špenátem.
9: Se zelím.
8: Se špenátem.
9: Se zelím.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
10: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
11: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
13: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český blaník. Český blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Tomáš Linka, Fešáci a paní Má se má na Českém Blaníku. Pokud máte před sebou oběd, tak se také máte. Je tu pravé poledne, takže ideální chvíle na to dát si něco dobrého nebo si to připravit. Přeju vám dobrou chuť a přát vám budu taky příjemný poslech českých písniček, které máte rádi. Za chviličku jedna od Marušky Rotrové.
1: To mám tak ráda, to teď mám moc ráda.
0: Těšit se můžete i na kapelu Lucie a Ameriku. A dáme si i Michala Davida a Decibely lásky. I Michal David bude jedním z těch, kteří 30. května budou přát rádiu Blaník na narozeninové oslavě na Konopišti. Nakonec o tom bude za pár minut ještě řeč.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha se nám mračí, oblačno až zataženo by mělo být celý den a dokonce meteorologové slibují bouřky a déšť. Očekávejte, že dnešní teploty ukážou až 22 stupňů Celsia. Na západě Čech kolem 16, na horách kolem 12 stupňů. V noci se nám pak ochladí většinou na 8 až 4 stupně nad nulou. V Krušných horách může být ale i kolem minus 2 stupňů. Přeju vám krásné poledne a taky hezký poslech. Za chviličku zprávy a pak pokračujeme v rytmu českých písniček.
3: Jo, ještě beton.
4: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
5: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
7: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Příjemné pondělní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Část Česka zasáhnou odpoledne a v noci silné bouřky. Varování meteorologů platí pro východní polovinu Česka a část severních Čech. Při deštích hrozí zatopení podchodů nebo sklepů, rozvodnit se můžou malé toky. Škody může způsobit také vítr. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit, podpořit by je měli psychologové či právníci. Nový úřad by mohl pod rezortem práce začít fungovat do 4 let. Obyvatelé Karlových Varů můžou i letos využít odpadové taxi. Ty pomáhají domácnostem s odvozem objemného odpadu přímo od domu. Čeho všeho se tak můžete zbavit, poradí mluvčí města Jan Kopál.
9: Odpadové taxi vám pomůže zbavit se například nepotřebného nábytku, koberců, lina, elektrospotřebičů, papíru, plastových výrobků nebo skla. Naopak neodváží směsný komunální odpad, stavební odpad, sanitární předměty, podnikatelský odpad, pneumatiky ani bioodpad.
8: Služba je určená pro odvoz jednotlivých kusů, nikoli pro vyklízení bytů. Tenistky Nikola Bartůňková a Karolína Plíšková postoupily do osmifinále turnaje v Římě. 20-letá Bartůňková senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou. Plíšková zdolala Němku Lauru Sigemundovou. Do osmifinále prošla dříve také Linda Nosková. To byly nejnovější zprávy. Přejeme pohodové pondělí.
2: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 12 hodin a 4 minuty, to je aktuální čas, posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová a teď už i činnosti.

0: Hvězdy Konopiště na Českém Blani.
1: Tak to byla Maruška Rotrová, to mám tak ráda na Českém Blaníku ve čtvrt na jedno. Tak vy máte určitě rádi české písničky, proto nás posloucháte. A pokud byste je chtěli slyšet naživo a pěkně koncentrované, tedy třeba 10 interpretů během jediného dne, tak ta šance vidět je na Konopišti tu stále pořád ještě je. Ano, Konopiště, tedy oslava blanických narozenin, je už beznadějně vyprodané, ale my máme pořád ještě pár posledních lístků pro ty z vás, kteří to nestihli nebo kteří z nějakého důvodu ty lístky neměly šanci včas zakoupit a máte možnost je vyhrát. My už jsme vám pouštěli v průběhu dnešního vysílání kratičkou ukázku. Ta ukázka je ze 3 písní někoho, kdo na tom Konopišti vystoupí. A odpoledne Michal Krusberský bude mít vítěze. Bude mít výherce 2 vstupenek, tedy toho šťastného z vás. A já tu pro vás mám takovou zcela tajnou nápovědu. Je to žena. Zamyslete se nad tím, která pak žena má takovéhle písničky. Kdo z těch dam, které vystoupí na Konopišti, má některou z těchto písní? Zkuste zapátrat v paměti nebo jenom tipnout a uvidíte, třeba to vyjde. 720 836 3 07, to je číslo na vaše SMS-kové tipy. Můžete tipovat nejenom klasickou SMS-kou, ale využít můžete i WhatsAppovou aplikaci. Tak do toho, zkuste to, protože odvážnému štěstí přeje. Tak věřme tomu, že to budete třeba právě vy, kteří tak moc toužíte potom být tam s námi. Ještě jednou připomínám, tohle je soutěžní ukázka a my hledáme hvězdu Konopiště, tedy někoho, kdo tam bude. A je to žena. Tak já doufám, že Michal Krusberský, který už brzy dorazí, tak bude mít šťastnou ruku a že vy budete samozřejmě nadšení z toho, že získáte 2 vstupenky. Ale musíte napsat ten správný tip. My pokračujeme dál za chviličku. Standa Hložek, Petr Kotwald, taky Jana Kirchner a nebo kapela Lucie na Českém Blaníku.
0: Hvězdy Konopiště
2: na Českém Blaníku.

0: Já doufám, že stejně jako Standa Hložek a Petr Kotwald, i vy jste v pohodě. Posloucháte Český Vlaník, my vám tu budeme servírovat další české písničky, které máte rádi. Ale pozor, pozor, dnes jsou ve hře taky dvě vstupenky na Konopiště. Tak dobře poslouchejte, už brzy se opět dozvíte víc. Do té doby třeba Michal David, Hanka Zagorová a nebo kapela Slza.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
7: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Hubrno i Třebíč. Bič. Nice boy. Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
1: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
0: Více informací o Proemsanu na www.mytolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Rádio Český Blaník.
8: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Blaník, tak já doufám a věřím plně, že Michal Krusberský na tom bude stejně jako opět a Radeček a Vox. Dobrý zprávy bude mít pro vás, je to tak, Michale?
1: Hezké odpoledne, no já mám rozhodně spoustu dobrých zpráv a taky dva lístky na Konopiště.
0: Já vím, na někoho tady čekají. Já doufám, že to vědí i posluchači, že jim stačí odtajnit toho interpreta, toho konopišťského interpreta. Já už jsem napověděla, že to bude žena, takže interpretku. No a pokud se to podaří a napíšete nám správnou odpověď na 720 8363 07, tak dva lístky mohou být vaše. Je to strašně snadné.
1: Přesně tak. Tak uvidíme, jestli je rozdáme odpoledne.
0: Ano, ano, už brzy se to dozvíme. Já budu poslouchat a držet palce, ať to vyhraje ten, kdo si to nejvíc přeje. No a kromě toho, že tu budeš mít lístky a české písničky, taky se posluchači můžou těšit třeba na Pepína Vaňka. Budeme tu mít i písničku dne, stejně jako písničku na přání, takže pestrý program na celé odpoledne.
1: Tak, tak, těšíme se.
0: Tak ať ti to tady hezky utíká, no a já se budu těšit zase zítra úderem 9. Do té doby hezký poslech českého Blaníku.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
4: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz Vyplatí se vám, cesta k nám.
5: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: Už zase nejde internet.
9: Ta Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yeso!
11: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
16: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
17: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
18: Nákupy v online shop.cz.
19: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
18: www.onlineshop.cz.
2: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hladě.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Ano, na stovky Robert Chorima, PBH a Naha u nás na Českém Vlaníku, tak doufám, že vy nazí nejste, tak teplo ostatně zatím ještě není a navíc bude chladněji, ale o tom víc počasí za chvíli, teď připomínám, co si budeme hrát po 13. Lucka Bílá, děkuju ti.
1: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky.
0: Taky si pustíme starého muže Jaromíra Nohavicu.
2: Až budu starý, mužem budu černý, oblek mý.
0: A ještě Michal Hrůza.
3: Nad hlavou.
0: A budou další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
5: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SunLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Na Českém Blaníku.
0: Už dneska jsme na mnoha místech měli lokální bouřky, ale jak to bude vypadat zítra? Bude proměnlivo, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami a četnější srážky máme čekat v Čechách. V polohách nad 800 metrů a hlavně na západě budou dokonce zase sněhánky, ano, čili přeháňky sněhové. Na krajním východě bude slabý déšť. A co se týče teplot, tak ty půjdou teda dolů. Na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě maximálně 14 a na horách jen do plus trojky. Teď už další zprávy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Právo volit obecní zastupitelé by mohli mít i 16-letí, navrhuje to opoziční TOP 09. Nynější hranice podle strany neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života, jejich občanskou odpovědnost a schopnost podílet se na demokratickém rozhodování. Mnoho budoucích prvňáčků není na školu dostatečně připravených. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácejí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
12: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenu. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
11: Dítěti to totiž pomáhá v lepší práci a koncentraci. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. Dnes to uvedla francouzská ministryně zdravotnictví. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. O šíření nákazy informovali už dříve i americké úřady. V NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech playoff vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, pokud možno hezké pondělní odpoledne vám přeje Michal Krosberský a když už jsme se bavili o těch přeháňkách, tak si dáme teď Helenu Vondráčkovou To tehdy padal déšť.
13: To tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou z oblaku.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: děkuju ti.
1: Děkuju ti a já doufám, že tahle ta slůvka jste použili hodněkrát včera, kdy maminky měly svůj svátek. Teď ale dospívala Lucka Bílá, 14 minut po 13. a my už míříme na ledovou plochu. Švédské hry nedopadly úplně nejlépe, že jo, ale světový šampionát, to je úplně jiný příběh. Mistrovství ve Švýcarsku začne už v pátek a trenér Rulík zařadil na soupisku hned 8 nováčků. Mezi nimi i nejlepšího obránce posledního ročníku extraligy Tomáše Galvase a naopak vynechal útočníka Calgary Flames Adama Klapku. Tak tady je samotný Radim Rulík.
2: Těch omluvenek bylo hodně. Tolik omluvenek jako nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. A to kritérium jednoznačně zvládat dostasky a takový druhý hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se provazovaček, kdy v těch detailech ten cit na tu situaci, takže ta obratnost a bruslařská schopnost prostě zvládnout to na tom velkém hřišti, bude to strašně náročný.
1: Bude, ale my budeme 100% fandit, viďte, a hlavně budeme už od pátku taky všechno sledovat, držet palce a vás pravidelně informovat. Tak buďte s námi, s Českým Blaníkem. Za okamžik Jirka Korn, ale teď Olympik.

0: Rádio Český Blaník.
1: Budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Tak tohle byl Jarek Nohavica na Českém Blaníku a za chvíli pro změnu Petra Janů, která, přátelé, společně se svojí doprovodnou kapelou Amsterdam vydala 6písničkové EPčko s názvem Světla reflektorů. Na téhleté minidesce najdete i jednu novou nahrávku, kterou dala dohromady s písničkařem Láskou. A kromě téhleté je tam 5 starších kousků, které kdysi natočila také se skladatelem Otou Petřinou. No, těšíme se na to, hlavně na tu novinku, aby jsme ji měli brzy v našem vysílání, ale ze všeho nejdřív v našem vysílání bude Michal Hrůza. Zakázané uvolnění už za malý okamžik.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Tak, je to totálka.
8: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz. Se špenátem.
11: Se zelím.
10: Se špenátem.
11: Se zelím.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
12: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
12: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Canis. Pracovní a volnočasové oděvy značky CXS. Už 18. května otevíráme v Praze naši třetí prodejnu. Canis najdete na jižní spojce u Orlenu. Čekají na vás skvělé ceny, grilování a pohodlné parkování přímo u prodejny. Canis. Váš parťák do každé situace.
17: Slyšíte to ticho ve vinicích?
18: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otřese Třebíblicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebíblicích uvádí jedinečnou rockovou legendu Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Naživo a s celou kapelou. Bonnie Tyler. Tohle není jen koncert. To je rocková party. Rock in the Wilds. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendyvtřebíblicích.cz.
19: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fiegel. Více na suzukiauto.cz.
11: stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
20: České písničky, které máte rádi.
21: Český Blaník.

0: Počítaj má Aríšo Miller na Českém Blaníku. No tak já jsem se nechal inspirovat a celý prodloužený víkend, který je za námi, jsem trávil ve slovenských Alpách, ano, dalo by se říct, v Tatrách samozřejmě, kde teda počasí moc nepřálo, docela bylo zataženo a deštivo, jen v neděli se ukázalo sluníčko. No ale možná, že taky cestujete, že jste cestovali o tom prodlouženém víkendu a hlavně, že jste cestovali vlakem. Děláte dobře, přátelé, má to své kouzlo a nová studie společnosti All Clear si dala za cíl vybrat ty nejluxusnější nádraží na celém světě. A představte si, to české, pražské nedopadlo vůbec špatně. Tenhle ten hlavní dopravní úzel skončil na 12. až 14. místě, protože má totožný výsledek s dalšími dvěma nádražími. Každopádně na tom prvním pomyslném místě skončily železniční velmoci, jako je Švýcarsko a Japonsko. Tak tam se někdy taky musím podívat 100%. Vám ale budu hrát už za chvíli Žentour a také Marka Ztraceného. Dám si jeden originál.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. KladnoLiving.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
3: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
4: Jízdy na bobové dráze.
2: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
4: Soutěže.
2: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
4: A koncert Tomáše Kluse.
2: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
4: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
2: nhr.cz.
5: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Radio Český Blaník.

jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

ty slova jako čmeláčci. Huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím. Buď ty smutku,

0: Blues o spolíkaných slovech. To byl Michal Prokop těsně před 14. hodinou. No a já už taky polknu ten dnešní oběd a připomenu, že po 14. tady bude Lenka Filipová. Dobrý Bůh to ví. Ústa spolehá, takže z větvou vyná. Také se můžete těšit na Rangers. Stovky mil, stovky mil. A taky bude kapela Kryštof. Život je krásný. Život je krásný i na konci světa. A další české písničky hned po zprávách.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
5: A jaké?
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
4: Najdete na levnekřížovky.cz.
5: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
4: Mua.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Četnější budou v Čechách a v polohách nad 800 metrů máme čekat srážky, dokonce zase sněhové. Na krajním východě bude slabý déšť, no a večer už čekáme ustávání srážek. Teploty 7 až 12, na jižní Moravě až 14 stupňů a na horách do plus trojky. Teď další zprávy a Vladan Hýl.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Část Česka zasáhnou odpoledne a v noci silné bouřky. Varování meteorologů platí pro východní polovinu Česka a část severních Čech. Při deštích hrozí zatopení podchodů či sklepů, rozvodnice můžou malé toky. Škody může způsobit také vítr. Koalice se večer vrátí k diskuzi o pravidlech pro zavedení obecného referenda. Pravidla by podle poslance Filipa Turka měla být nastavena tak, aby se všelidové hlasování mohlo uskutečnit jen velmi výjimečně a nestalo se obdobou voleb. Podle hnutí SPD, které zákon prosazuje, už je návrh prakticky hotový. Brněnská muzejní noc se pomalu blíží, připadá na 16. května a letos bude opravdu mnoho možností, kam vyrazit. Co si 22. ročník pro návštěvníky připravil, řekne Eva Kadláčková z Moravské galerie v Brně.
9: Novinkou je pisárecká vila Vital, která nabídne komentované prohlídky. Ve vile Lefbér se podíváte na půdu, pod historické krovy vás pustí i u svatého Jakuba. Diecézní muzeum zve na věže Petrova a Český rozhlas Brno mimořádně zpřístupní svou střechu.
8: Většina zapojených míst nabízí vstup zdarma nebo výjimečně za snížené vstupné. Policie rozšířila vyšetřování událostí na pražském fotbalovém derby. Po předčasně ukončeném utkání vyšetřuje kromě napadení spartianského brankáře i další trestné činy. Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení LED panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Pondělní 14. hodina za sebou, to nejhorší tofa máme za sebou. A přátelé, před námi naopak dobrá zpráva, 2 lístky na Konopiště úplně zadarmo. Buďte ve střehu, teď Miraj.
10: Život plyne dál.

0: Avengers 500 mil u nás na Českém Blaníku.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Přátelé, Konopiště je vyprodáno, to vy už moc dobře víte, ale pokud byste si tam přece jenom rádi podívali, máme pro vás každý den dva volné lístky, ano, úplně zadarmo, no úplně zadarmo to nebude. My vám každý den totiž servírujeme krátkou hudební ukázku. Dneska je to tahleta, poslouchejte dobře, jestli poznáte interpreta. Ano, krátká hudební ukázka od interpreta, který se na Konopišti ukáže. Ano, hledáme tyhle ty naše hvězdy, které tam budou. Už od Veroniky víte, že je to zpěvačka, kterou dneska hledáme. A já přidám další nápovědu, že ta zpěvačka má spoustu slavíků. Tak schválně, proberte interprety, kteří budou na Konopišti, a zkuste si tipnout, kdo by to mohl být. Napište nám to do SMSky anebo zavolejte přes hlasovku, přes WhatsApp na číslo 720 836 307, protože pro vás tady ty dva lístky rozhodně stále máme a my si je nechávat nechceme, jo? Za chvíli Krištof anebo Elán a já vám držím palce.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém plánu.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš na

0: kapela Kabát. Mířili jsme teď na sever na Českém Blaníku 5 minut před 14:30. Za chvíli se můžete rozhodně těšit na Kateřinu Marii Tichou a bude i božský Karel Gott. To byl vám den, tak doufám, že si to dneska večer taky nebudete říkat. Mějte dobré odpoledne s Českým Blaníkem.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz, agent s povolením srovnávat.
3: Když potřebujete brýle, tak
4: Pop Optik.
3: Když kontaktní čočky, tak
4: Pop Optik.
3: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
4: Pop Optik.
3: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
4: Pop Optik.
3: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
10: Český Blaník.

0: Divokej Vil a jejich tsunami jsme si teď užili 19 minut před 15. na Českém Blaníku.
1: Co Čech? To rekord.
0: Ale teď už nabídneme další domácí rekord, se kterým dorazil Pepino Vaněk a bude opět tak trošku o jídle.
2: Další jedlé sluníčko Rádia Blaník bylo promlsouny. Bylo rekordní v tom, že do něj bylo zamontováno 2040 kusů čokoládových oplatek. Sluníčko mělo průměr 4 metry a 15 centimetrů. A jak jinak bylo vytvořeno na pouti Rádia Blaník.
0: No, to jsme si pochutnali tehdy. Tak zítra další rekord a těšíme se na něj.
1: Co Čech, to rekord má na Českém Blaníku.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Tak co, našla jsi něco?
8: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
7: No jo, tady jich jako po dešti.
9: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
10: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mirá,
13: Rybičky,
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů,
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Xindl X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival,
13: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Se špenátem.
15: Se zelím.
14: Se špenátem.
15: Se zelím.
14: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana od pondělí vepřový bůček na chutné výpečky 1 kg za 89,90. Ano, jen 89,90.
16: Zastavte se od pondělí ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za senzačních 89,90. Ano, jen 89,90.
14: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejnyzeman.cz.
16: A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
17: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
18: V našich pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín jsme už probrali kde co. Kontaktní zoo, ubytování, kempování, trampolíny, koncerty, rafty. Dnes se ptám pana Luboše Kantora ze Zooparku Zelčín. Pane Kantore, jezdí k vám i školy v přírodě? Nebo mohou přijet?
19: Ano a ano, určitě mohou přijet a jezdí. Škola v přírodě přímo v zooparku je přece ideální způsob, jak propojit výuku v jiném než klasickém školním prostředí. Pro ubytování tříd zooparku máme připravené chatky, celková kapacita je až 60 lůžek spolu s plným zázemím. No a co je lepšího, než přírodovědu a přírodopis zažít přímo při výuce? Pro školy v přírodě máme v zooparku Zelčín připravené i sady programů, které mohou využít, a nabídneme jim samozřejmě i volnočasový program. Zajistíme jim výlety po okolí, promítání filmů, rafty na vodu a další.
18: Pro školy v přírodě je tedy zoopark Zelčín zajímavá lokalita. Poskytujete i stravování?
19: Samozřejmě, s tím se u nás počítá. Zajistíme přímo na místě celodenní stravování podle přání školy. Pro školy v přírodě zajišťuje zoopark Zelčín kompletní servis.
18: A co další volnočasové aktivity?
19: Pro aktivní vyžití máme v zooparku také hodně hracích prvků pro děti, trampolíny a pokud chtějí, mohou s námi splout od nás třeba až na soutok Labe a Vltavy. Takže ani zeměpis je u nás nemine.
18: Takže opravdová škola hrou. Zoopark Zelčín.cz.
20: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
21: Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hladě.

co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít, vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: Tak doufám, že vám teď Pavel Vítek zvedl náladu, pokud jste třeba měli dneska neúplně úspěšný den. Před 15. hodinou zpíval I Love Your Baby, no a za chvíli už bude zpívat Vaby Rivola, Miki Rivola, Dáme si Terezu.
1: Tenkrát, když si mi Terezo řekla, že
0: pochutnáme si i na Lékořici od Vaška Neckáře.
1: Lékořicí cesta ke mně ti
0: a ještě MiG 21 Malotraktorem.
1: Cestou.
0: No a budou další české písničky, které máte rádi.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Textilní žaluzie, plisé, rolety den a noc a další.
9: Žaluzie,
8: Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Žaluzie, CZ.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekejme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, četnější budou v Čechách. No a v polohách nad 800 metrů, tam se zase objeví sněhové vločky. Na krajním východě bude také slabý déšť a na horách sněžení, až večer ustávání srážek. Teploty půjdou dolů na 7 až 12 stupňů a na jižní Moravě kolem 14. Na horách maximálně do plus 3 stupňů. Tolik počasí a naproti mě už je teď Monika Holubová s aktuálními zprávami.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Výtržnosti na derby pražských S jsou podle premiéra Andreje Babiše strašnou ostudou. Podle něj jsou potřeba nová opatření a brutální změna.
13: Je to úplně hrozné, po tom, co jsme měli pocit, že teda po té aféře s tou korupcí, že už to máme čistý stůl, tak je to neuvěřitelné, vůbec tomu nerozumím. Je to obrovské selhání, je to strašná škoda. Ta změna musí být brutální. Vůbec nechápu, jak je možné, že někdo se dostane na stadion. Tam ty světlice.
12: Policie po derby vyšetřuje i napadení sektoru hostí nebo poničení sedaček a toalet. Řeší také napadení spartianského brankáře i další trestné činy. Za to hrozí až 2 roky vězení. Samotné vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Ministerstvo práce chystá reformu péče o ohrožené děti. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořit by je měli psychologové anebo právníci. Včelstva v Česku přečkala minulou zimu dobře. Neopakovala se tak situace z loňské zimy, kdy včelaři hlásili rekordní úhyny. Zatímco tehdy byly 26%, letos 11,3%. Podle odborníků to představuje návrat k běžným hodnotám. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. V Německu jsou pak v nemocnici 4 další lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými. Podle tamního ministerstva zdravotnictví ale nemají žádné příznaky onemocnění. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minutky po 15. vám dobré odpoledne všem přeje Michal Krusberský. Už za chvíli 3 ve 3 a také samozřejmě spoustu českých písniček pro vás mám. Teď Vaby Rivola, Miki Rivola a Tereza.

0: Taky jste v mládí cucali lékořicové bombony. No já schválně měl rád ty různobarevné a vždycky jsem to po těch páscích sloupoval. Vašek Neckář dospíval a my si dáme...
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A my si dáme 3 ve 3, to znamená 3 písničky se stejným tématem. A přátelé, dneska si držte klobouky, protože pojedeme z kopce a právě ty klobouky se nám tady budou objevovat velmi často. Už za chvíli kapela Lucie, Klobouk ve křoví, taková klasika od Ježka a Voskovce. Dáme si i Olgu Blechovou, Za klobouk si vrásky dej. A do třetice ještě náš oblíbenec Jakub Smolík a Koženej klobouk. To všechno dnes na Českém Blaníku. 15 minut po 15.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Jakub Smolík, tak ten bude samozřejmě taky na konopišti. Teď Kožený klobouk jsme doposlouchali na Českém Blaníku a za chvíli pokračujeme. Těšit se můžete na kapelu Olympic, bude i Michal David a nejdřív kapela MiG-21. Projedeme se malotraktorem. Pokud vy nás momentálně posloucháte v autech, cestou na nákupy, z práce, s dětmi, na nejrůznější koníčky vyrážíte a podobně, tak ať dobře dojedete a my vás rozhodně zdravíme.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tím neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
6: Křížovky si koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku. Mua.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
9: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
10: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
11: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného ryzlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi, Hi, Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendy v Třebívlicích.cz.
12: Padá!
13: Tak si něco přej.
12: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
13: Tak to se mi to přání splnilo.
12: Cože?
13: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
12: No tak toho musíme rychle objednat.
14: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.
17: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za te...

0: Tolik Meky Žbirka a jeho prvá na Českém Blaníku v 15 hodin a 43 minut k tomu. A my si dáme jednu událost, která rozhodně není prvá svého druhu. Sobotní derby pražských S skončilo totiž obrovskou ostudou a mluví o tom nejenom celá Česká republika, ale i zahraničí. Připomínám, že Slávie sice měla nakročeno k výhře nad Spartou a zároveň k výhře titulu, ale její fanoušci vtrhli na hřiště 3 minuty před koncem a napadli nejenom fanoušky Sparty, ale také samotné letenské fotbalisty. Očekává se, že trest bude exemplární, s kontumací pro Spartu a zhruba 10-milionovou pokutou počítá i samotná Slávie. No a disciplinární komise už má všechny potřebné materiály, jak říká její šéf Jiří Metzner.
1: My máme k dispozici řadu materiálů již dnes a v úterý ve 12 hodin je naplánováno setkání disciplinární komise, která bude tu věc projednávat a předpokládám, že i v úterý rozhodne.
0: No, je to škandál, co si budem povídat, takže vy se to rozhodně od nás na Českém Blaníku taky dozvíte, jak tahle ta kauza pokračuje a o nic nepřijdete. Ani o ty české písničky, ty vám samozřejmě budu servírovat i za malý okamžik. Dalibor Janda, Petr Muk a nebo Jana Kratochvílová.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
8: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
7: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
8: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
9: Maxi Dotace.
10: Víte, co je na okurkách Evko nejlepší? Jejich skvělá chuť, receptura a moravský původ. Okurky Evko. Vždy to nejlepší.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
14: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Radio Check.

0: Božský Karel Gott uzavřel další hodinku pondělního odpoledního vysílání na Českém Blaníku. No a za chvíli Jirka Schellinger, což takhle dát si špenát.
1: Což takhle dát si špenát.
0: A dáme si taky Leška Semelku. A ještě Hanku Zagorovou a Petra Reska bude Duhová víla. České písničky, které máte rádi, po zprávách pokračujeme.
2: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude hodně podobný tomu dnešnímu. Proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Četnější srážky budou v Čechách a musíme počítat s tím, že na horách opět budou srážky sněhové. Jinak večer budou pak ubývat srážky i oblačnost. Teploty ale půjdou dolů na 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, ale na horách pouze do plus trojky. Tolik meteorologické informace. A s dalšími informacemi už dorazila Monika Holubová. Tady jsou zprávy.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Maximální ceny paliv v Česku ve srovnání s dneškem klesnou. Litr benzínu zlevní o 39 haléřů na 44 korun. U nafty bude pokles výraznější. Konkrétně to bude o zhruba korunu 30 a čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 42 koruny a 84 haléřů za litr. Ledoví muži přinesou tradiční citelné ochlazení. To se projeví už zítra, kdy i na horách může dokonce sněžit. A víc říká meteorolog Miloš Dvořák.
11: Ledoví muži patří mezi takovou takzvanou singularitu, to je, že pravidelně se opakují odchylky v počasí. Ne vždycky samozřejmě se trefíme do přesných datumů Pankráce, Serváce, Bonifáce, ale v blízkosti těchto datumů se stává, že právě od severu, severozápadu pronikne do střední Evropy studený vzduch.
10: Nejchladněji by mělo být zřejmě ve středu ráno, kde můžou být až minus 2 stupně Celsia. Přízemní mrazíky se budou objevovat až do pátku, bude ale víc deštivo. České dráhy se chystají na pochod Praha-Prčice, vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Hřmaničkách na Benešovsku. Účastníci pochodu budou moci opět využít speciální celodenní jízdenku. Evropská unie poskytne Ukrajině prvních 9 miliard eur z půjčky nejpozději v červnu. Mělo být konkrétně o 221 miliard korun. Část půjde na vojenské účely a část jako makrofinanční pomoc. Původně se měla za půjčku zaručit celá unie, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že se na zárukách podílet nebudou. Tolik zprávy. Hezké odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a za chvíli bude také jedna písnička dne a k tomu samozřejmě i spousta dalších. Michal je s vámi.

0: Včera jsme tady slavili Den maminek, tak ještě taková malá připomínka a pozdrav všem maminkám. Tentokrát Lešek Semelka a zvláštní máma u nás na Českém Blaníku.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Už za chvíli se rozezní Tomáš Klus a jeho písnička Pánu Bohu do oken. Tak Tomáš, jednoduchá otázka, jak ta písnička vlastně vznikla?
2: Pánu Bohu do oken vznikla v mém studentském bytě na Vinohradech, kdy jsem po nějakých zprávách strašně naštvaný si sednul a tenkrát jsem jako vykouřil spoustu cigaret a vypil strašně moc kávy. A měl jsem napsanou jenom jednu sloku a refrén. Ale pak, jak jsem nemohl po těch strašně moc cigaretách a strašně moc kávy, jsem nemohl v noci usnout, tak druhou půlku té písničky jsem dopsal, takže jsem se v noci, jako se mi opravdu jako vypotil ze strachu z toho, že neusnu a z toho, že jsem byl prostě strašně naštvaný a nevěděl jsem, jak jinak už to udělat, než narvat to do písničky. Takže je to taková vlastně píseň na pokračování pro mě, protože většinou já tu písničku si sednu a vstanu, až když mám hotovo a u téhle ty, ale ona je taky dlouhá, tak to bylo taky tím, že jsem ji napsal vlastně na dvakrát.
0: No vidíte to, tak některé písničky nemají jednoduchý vývoj a jednoduchý vznik, někdy se prostě musí vypotit, jak říká Tomáš Klus.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Marek Ztracený nám dělal společnost na Českém Blaníku necelé 3 minutky před 16:30. No a za chvíli už budeme hrát třeba Hanku Zagorovou a Petra Reska. Ta písnička by klidně mohla být dnešním oslavenkyním, sváťkám, svatavám, které dneska mají svátek. A zdravíme také Zuzanu Vubílkovou, která má dneska narozeniny, stejně jako atlet Tomáš Dvořák, ten má 54. A stejně let je i Jiřímu Vejdělkovi, českému režiséru a scénaristovi, kterého moc dobře známe. No a zpěvačka Iva Frilingová, ta má dneska 44. Tak i tam zdravíme a hrajeme nejenom Hanku Zagorovou, ale taky Naďu Urbánkovou. Už za chvíli bude Prázdný expres.
1: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
2: Ve společnosti Veran v Chrudimi nabízíme k prodeji širokou škálu hutního materiálu první a druhé jakosti. Materiály za přijatelné ceny jsou vhodné pro náročné i méně náročné zákazníky. A pozor, pouze u nás trapézové plechy od 79 korun za metr čtvereční bez DPH. www.kovobazar.cz. Vyplatí se vám, cesta k nám.
3: Trubky troubí, vstávat se má.
4: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
3: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: je taky vysavač. Teď už to víš, nemáš zač. Máme kdejaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
2: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Finalista Superstar Samarisa a Babylon teď v 16.43. Přátelé, to je také čas, abych vám připomněl, že i v té další hodince vám budeme hrát na přání a je jenom na vás, jestli si zahrajete sami sobě nebo někomu z vašich blízkých nebo vašemu miláčkovi nebo taky šéfovi nebo kolegyním z práce, se kterými jste teď na odpolední směně a podobně. To už necháme rozhodně na vás. Každopádně ty své vzkazy nám buď napište do SMSky, anebo nahrajte hlasovku přes WhatsApp, obojí pak pošlete na číslo 720 836 307 a my vám už v příští hodince zahrajeme na přání. Za chvíli to už tady bude kapela Krištof a taky Richard Krajčo, který dal vědět na svých sociálních sítích, že už zbývá pouze necelých 1000 lístků na jeho velký narozeninový koncert v příštím roce. Tak pokud tam chcete být, tak rozhodně spěchejte. My si ho dáme i s celou kapelou a taky s písničkou hned teď za malý okamžik.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Tak děti, pojďte domů.
11: Ale my jsme doma tady.
12: A je nám tu dobře.
13: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
16: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
17: Tak kávní božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
18: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
19: Fizomat stavebniny.
20: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
21: Cemix fasáda, trvalá paráda.
20: Stačí si vybrat ve stavebninách Fizomat.

0: Je ráno, ano, Vašek Neckář na Českém Blaníku, ne ráno, ale teď už v pondělním odpoledni. A než si dáme další zprávy, tak vám připomenu, že v příští hodince bude jedna zaláskovaná Ivety Bartošové a Petra Sepešiho. Říkej mi, bude zpívat také Petra Janů. No a zasmějeme se i s kapelou Mandra, že? Ona se a bude toho rozhodně víc. Jsme Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
3: A jaké?
2: Alfa křížovky, ty s duhou.
3: A s ptákem.
2: Najdete na levnekřížovky.cz.
3: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
2: Mua.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak to s počasím bude vypadat zítra? Budeme mít proměnlivo, přechodně nás čeká velká oblačnost s lokálními přeháňkami, ty srážky budou častější v Čechách, no a na horách tam se opět vrátí sněhové vločky, s tím musíme prostě zítra počítat. Až večer budou ubývat srážky i oblačnost a teploty půjdou zítra dolů, prostě zmrzlí budou tady, 7 až 12 stupňů maximálně, na jižní Moravě pravda tam bude o něco málo teplej, tam naměříme 14 stupňů. No a na horách do plus trojky maximálně. Tolik počasí a Monika Holubová ví, co se dál děje zajímavého.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. O novém náčelníkovi generálního štábu by mohlo být jasno do pátku. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Připomněl, že vybírat budou ze 4 kandidátů. Konkrétní jména ale zatím nikdo z kabinetu neuvedl. Ministr obrany Jaromír Zuna v pátek řekl, že jednat s předsedou vlády o dalším šéfovi armády budou v pondělí. Podle Babiše to dnes ale nestihli. Největší rozsah půdního sucha zaznamenala Česká republika minulý týden. Sucho ale přetrvává i po krátkém deštivém období. Srážek totiž příliš nespadlo a navíc ne všude. Na třetině území tak podle expertů z Intersucha platí stále nejhorší stupeň. Pardubický kraj podpořil mladé hasiče. Za 2 miliony jim pořídil 2 požární přívěsy pro výcvik a také 9 skladovacích kontejnerů pro okresní sdružení hasičů. Jak moc je to důležité, vysvětluje radní Miroslav Krčel.
8: Investice do výcviku mladé generace považujeme za klíčové, protože právě oni budou v budoucnu zajišťovat bezpečnost v našich obcích a městech. Moderní vybavení jim umožní získat zkušenosti odpovídající reálným zásahům.
7: Moderní vybavení je určené pro mladé hasiče ve věku 15 až 18 let. Odečet bodů Slávy za nedohrané sobotní derby nehrozí. Potvrdila to disciplinární komise s tím, že v paragrafech takový trest není. Verdikt by měl padnout na zítřejším mimořádném zasedání. Klubu hrozí kontumace, uzavření stadionu a udělení milionové pokuty. Kontumační prohra Slávie by podle bookmakerů výrazně zvýšila šance letenských na titul. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne všem, i 4 minuty po 17. je s vámi Michal Krosberský. Za chvíli budeme hrát na vaše přání, tak si nezapomeňte napsat o tu vaši. A taky zveřejníme jméno prvního výherce lístku na konopiště. Tak si na to počkejte. Teď Pavel Bobek a já přeju hezký den.
9: Zázím se, o co chcete, že na světě není.

0: taky jsem měl tuhletu písničku na magnetofonovém pásku. Koupil jsem si tu kazetu v Polsku na burze a byla to vlastně moje úplně první kazeta. Iveta Bartošová a Petr Sepeši za námi.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Tak kdo pak si o ní napsal? Český Blaníčku, zahraj písničku pro Tondu, který se tady snaží dát dohromady novou kuchyňskou linku a pěkně u toho nadává. Tak aby se moc nerozčiloval, tomu vzkazuje Monika a posílá mu Láďu Křížka. Poslední den si má. Tady je.
2: Písnička.

0: Petra Janů, říkej mi, a já vám teda za chvíli už řeknu, já vám prozradím rovnou, kdo vyhrál ty dva lístky na Konopiště, kdo uhádl tu dnešní ukázku a tím pádem odhalil dalšího interpreta, který tam bude, nebo respektive který tam stoprocentně bude. Takže za chvíli víc a za chvíli také Karel Gott, dáme si trezor, bude i Petra Černocká a nebo Mandraže. Ona se smála, tak buďte v dobrém rozmaru dál s námi, čili s Českým Blaníkem.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
4: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
3: A co by nám mohlo ulehčit?
4: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
3: Více informací o produktech Tiso najdete na mitolife.cz.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Slyšíte to ticho ve vinicích?
9: Tak na něj zapomeňte! Přichází noc, která otřese Třebíblicemi. Premiérový ročník série Legendy v Třebíblicích uvádí jedinečnou rockovou legendu Bonnie Tyler. V sobotu 6. června ve vinařství Johan V. v Třebíblicích. Naživo a s celou kapelou. Bonnie Tyler. Tohle není jen koncert. To je rocková party. Rock in the Wilds. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebíblicích.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Kapela Elán, tanečnice z Lučnice tady u nás na Českém Blaníku. Byl jsem o víkendu v Tatrách, neviděl jsem tanečnice, za to jsem si dal spoustu dobrého síra.
1: Hvězdy Konopiště
2: na Českém Blaníku.
0: Přátelé, Konopiště je sice vyprodané, ale my pro vás pár lístků rozhodně ještě máme a jak jsme slíbili, budeme vám je rozdávat v těch nadcházejících několika dnech. Každý den hledáme v našem vysílání Hvězdy Konopiště, to znamená, že vám pouštíme ukázku tří písniček od daného interpreta, který na Konopiště vystoupí. Dneska to mimochodem byla tahle ta ukázka. Pravda, přiznávám, nebyla na začátek vůbec jednoduchá a tak jsme vám postupně dávali nápovědy, že je to žena a že má spoustu slavíků a nakonec se to povedlo, tak kdo pak si o lístky napsal?
3: Vladimír, dobrý den.
0: Dobrý den, Vladimíre, vy asi už tušíte, proč vám voláme, víte?
3: Ano, já jsem posílal na soutěž o ty stupenky.
0: Tak schválně, kdo se skrýval pod tou naší ukázkou dnešní?
3: Já jsem ptal Lucie Vílá, když je tam těch hodně slavíků, tak jsem předpokládal.
0: A předpokládal jste úplně dobře, to byla opravdu velká nápověda. Lucka Bílá to je a já vám gratuluju, dva lístky jsou vaše.
3: No děkuju, jsem moc rád. Poslouchám vás ve dne v noci.
0: No tak to my jsme rádi taky za takovéhle posluchače a schválně nám prozraďte, na koho z těch interpretů se na Konopišti nejvíc těšíte.
3: Dívejte, jelikož pravděpodobně pojedu s mojí drahou polovičkou,
0: ano,
3: a ta má ráda Michala Davida, tak pravděpodobně na něho jsem moc rád.
0: No tak to máme radost, že jsme tam vzali někoho, kdo to vysloveně ocení a já vám ještě jednou gratuluju.
3: Děkuju moc a přeji pěkný zbytek dne.
0: Děkujeme moc, tak to byl Vladimír a vy to můžete být třeba zítra. Nezapomeňte už od rána poslouchat naše hudební ukázky, protože dál budeme hledat Hvězdy Konopiště.
2: Hvězdy Konopiště
1: na Českém Blaníku. Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
4: Hledáte nové bydlení pro rodinu blízko Prahy? Kladno Living v Kročehlavech nabízí moderní byty 3+KK, ideální pro rodiny s dětmi. Školy, školky, obchody i přírodu máte na dosah. A v Praze jste za 25 minut. Kladno Living.cz. Kladno Living. Rodinné bydlení od 95 000 korun za metr čtvereční.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Rádio Český Blaník.

0: Tereska Kendlová a Přísahám teď těsně před 18. hodinou. A po 18. další české písničky, které máte rádi, Hanka Zagorová, Vlastí Karapés, Jen pár dnů třeba.
1: Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů.
0: Klidná jako voda bude zpívat kapela Jelen.
2: Buď klidná jako voda.
0: A taky si dáme dvojici Hlože Kotwald a Dajánu. A bude jich rozhodně víc, tak si na ně počkejte, za okamžik pokračujeme.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Už dneska se Českou republikou prohnaly bouřky a zítra to bude rozhodně pokračovat. Čekáme promidlovou oblačnost s lokálními přeháňkami, četnější budou teda v Čechách a na horách, tam bude opět sněžit. Prostě ledoví muži jsou tady. Jinak až k večeru čekáme ustávání srážek i protrhávání oblačnosti. Zítřejší teploty docela nízko, 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě tam to povyskočí na 14 a na horách maximálně do plus trojky. A teď ještě jedny zprávy, které připravila Monika Holubová.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo práce letos očekává 20-miliardový přebytek důchodového systému. Schválený rozpočet počítal s přebytkem 15,5 miliardy. V posledních letech systém končil výrazně ve ztrátě. Ministr práce Aleš Juchelka chce první úpravy penzí projednat ve vládě do konce května. Opozice varuje, že změny ale můžou systém vrátit do hlubokých ztrát. V dubnu zemřelo na české železnici 16 lidí. Meziročně je to o jednoho méně. Stejně jako loni eviduje drážní inspekce 13 obětí při srážce vlaku s člověkem. Od začátku roku zemřelo na železnici 52 lidí. Loni to bylo za první 4 měsíce 77 osob. Obyvatelé Karlových Varů můžou i letos využívat takzvané odpadové taxi. Domácnostem pomáhají s odvozem objemného odpadu přímo od domu. Čeho je možné se takto zbavit, poradí mluvčí města Jan Kopál.
13: Odpadové taxi vám pomůže zbavit se například nepotřebného nábytku, koberců, lina, elektrospotřebičů, papíru, plastových výrobků nebo skla. Naopak neodváží směsný komunální odpad, stavební odpad, sanitární předměty, podnikatelský odpad, pneumatiky ani bioodpad.
12: Služba určená pro odvoz jednotlivých kusů, ne pro vyklízení bytů. Fotbalovou reprezentaci čeká ještě před odletem na mistrovství světa jeden přípravný zápas. 31. května se střetnou v Praze na Letné proti Kosovu. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve definitivně potvrdí. Na internetu jsou už nicméně k sehnání vstupenky na utkání proti Guatemale. Tolik zprávy, hezký večer.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: 2 minuty po 18. hodině, já doufám, přátelé, že ten nejhorší den pracovního týdne už máme za sebou. Aspoň pondělky pro mě vždycky bývají dosti kritické, tak já vám dál budu zlepšovat náladu českými písničkami. Michal Tučný, kapela Jelen, Činasky, anebo teď Hanka Zagorová a Vlastí Karapés. Michal se loučí, těším se zase zítra.

tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Bob Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Bob Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Bob Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Bob Optik.
4: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz.
9: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Chcete mít krásnější vlasy, pevnější nehty a hýbat se bez omezení? Inka Collagen, to je jednička na trhu již více než 10 let. Inka Collagen, vítěz testu nezávislých srovnávačů. Pro maminky, seniory i sportovce. Začněte 3měsíční kůrou a zažijte změnu. Více na inkacollagen.cz. Inka Collagen, doplněk stravy, který opravdu pomáhá.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
7: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
6: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
7: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
6: zážitků
7: a zábavy.
6: Táta sviští po okruhu,
7: děti si užívají spolujízdu
6: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
8: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
7: Adrenalinovou jízdu najdete na
9: firmanazážitky.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
13: Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

0: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.

jsme černí andělé. Ty jsi byla prvá holka, kterou věk neskončil.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

učeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

malého chlapečka. Dívat se na sebe, nesmět se pohnouti. Nesmět se pohnouti na šidli z železa.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
0: Já

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Rádio Český Blaník.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlici. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Club. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlici. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: No a je s ní kříž.
1: Radio Český Blaník.

0: nesmím být znova dítětem. Nočním se zakletem.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam třeba i dětský kolečko?
1: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Jarní únava a těžké vstávání. Co s tím? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang s 25-letou praxí. Dobrý den.
5: Dobrý den. Problém je v našich játrech, v našem filtru, který je po zimě zanesený. Pokud máme toxiny v těle, buňky nemají sílu a nemohou regenerovat a vy ztrácíte energii.
4: A co by nám mohlo ulehčit?
5: Samozřejmě speciálně upravená strava, ale i doplňky stravy, které jsou přímo určené na tento problém. Například od německé firmy Tiso.
4: Více informací o produktech Tiso najdete na mytolife.cz.
6: Radio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
0: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi. Které má...

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Audiotéka Klub. Předplatné plné zábavy a inspirace přímo ve vašem telefonu. Vybírejte z více než 2000 audioknih v Audiotéka Klubu. Pro nové členy na zkoušku zdarma právě teď na audiotéka.cz.
2: Chybí vám po zimě energie a lepí se na vás každá nemoc? Naším hostem je nutriční terapeutka Hana Lang. Hano, kde začít s jarním restartem?
3: Jelikož až 80% naší imunity sídlí v našich střevech, tak je důležité začít právě tam. A v tomto období jsou obzvláště důležitá živá probiotika, například doplněk stravy Proemzan od společnosti Tyso, který obsahuje 31 kmenů a miliardy živých bakterií.
2: Více informací o Proemsanu na www.mitolife.cz a nezapomeňte, že normální je být zdravý.
4: Český blaník.
5: To je blaníček.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Já už co batole, rád jezdil na kole, za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam třeba i dětský kolečko?
5: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku.
6: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Na rádiu Český Blaník.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
4: Maxi Dotace.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Rádio Český Blaník.

ti není 15 let a znáš i svět. 100 problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

i klíč, i akt. A ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Čerbotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: zasažen.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Koncert pro všechny bezva lidi.
1: Pojďte si s námi užít den plný pohody a českých písniček.
2: Těší se na vás i Petr Kolář.
5: Vládní si zdravím vás, chci vás pozvat 30. května 2026 na Konopiště na další narozeniny Rádia Blaník. Tak Blaníce přijďte, já se na vás moc těším. Ahoj, Petr Kolář. Čau.
1: Kompletní program i vstupenky najdete na našem webu radioblaník.cz.

A tak dávám sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Český Blaník.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.
2: Český blaník. Stojím v dešti, v očích pláč.